0: Rečije Kučik, srpskim rozglasom.
1: Agenca z dr. Anjo Pohončovi.
2: Prosine so bliža, a s tem dovolove čas. Kujšte ma svoje predstave, kak se svoj dovol preživić. Či jeni vostanu doma, tam ni proda džaso do cuzby. Nikoci knihuja se niđe hotelovu stvu, druze zaso lubuja tak mendovane ferien abo hotelanlagen abo ferienparks. Kak možeme k tomu najlepe sapse prajeć? Nimske svoje anlage ma jara široki, a tež požiškone voznam, a nehodži so jednore do sapšine převožić. Dobime pšetco vopkjetvovač, vočo konkretne dže. Tak menujeme nimske grün anlage sapse najlepe zelenišćo. Čož sem vuzbinić, so možeme so tam djere vukodžovač, možeme je tež menovač vukodžovanišćo. Po tute mustrije bych tež tvoriva hotelnišćo, za nimske hotelanlage. Vezo funguje tež cuze svoje resor. Za ferienpark, abo ferienanlage, pak nebych prosine jako vukadžišćo za novo otvorđenku zava, ale dovol. Však chceme v tajkim parku reálne dovol přeživić, a to činime v dovolnišću. Ale šo jene, dže a na kajke vašne vy, ljubi připosluchario, vaš dovol najradšo přeživiće, hač doma, v hotelnišću, abo dovolnišću, přijo vam reálne vočas sviace čas s vašimi ljubimi.
1: Zasnešte naukli, pečo džin 20. Dobranje přijo vam, srpski rozvoz tu z mesta.

Ja mu asi predstaviť, že si Nikoci vodeče Vujčku vamia, kak môli snáč nám nekajký kúzovský rúnčko napísať, cíči, že raz Nikotru svišeč, ký sme dostali, potekým, co komuka raz tvejci dalo plincu na pečmi, abo hojeduje metavky dobrú stvú skok v umiečmi. Švoči boči nauce, kuzvam se pisanosť naleča do duše. Abo hauren hauren čorny ptak, přines mi moc za jeden tak. Vietové leso smie, dobra čara nech so deje. Potajkým, tožno bychom nikotre kuzvarske rončka, ký sme dostali a dženca krotko pona po sedmich, krotko pona po dževečich, potom môžete tiež vyso vobdžilič a tu zazvonič a nám vaše rončko tu přednesť. Live v Serbskom rozhlasu. 6 minčinu do napo šestich. Nedom bude Mati Gisvok tu přimný. Zobe nám přerodžiu, što je so tu a tam a druže, serbským svieče takhle stavu.

0: Srbský rozvoz.
1: Anitko, raz, dvaj, tři, skupinu Janka Hanka skúzbuj mi do Srbského rozvoza 4 menšiny po napo 6 Čech.

Čanca môžete si na Kovicioch do Budušina dojnč do Sapsko muzea. Tam zmeja poskytkve reče sorapistika popuču. Potesvom zvúžice do sveta Sapsko misionárojo je staviznáka Sapsko instituta dr. Lubina Malinkova z vami popuču a poda so zromadne z vami na sliede sapskich misionárov v zamorských krajach a v Vúžice. Štvrtok je premiéra lečného divadla v Budyšine pod takým vodjúcišeho raja nimale šedne večer na rodže a nekotre zastupne listčiky tešišče maja reka z budyského divadla. Štož maja krusčice maja v slepom tež, tak podobne. Piatk večer na povoz mich votyri so menujce slepom džesate meze národne festival Dudaku. Vekuluje sobotu svojbne atorstvo svedžin a to na terene šule. Mestrujem zmija tam revansku dževarničku a blido tenisove turnir. A krusčicach při fulke corce možeče od sobote ranja elegantne zapšahy vopkečbovač a palce tvočič, šako dže kunstidina vo titul Saksko mištra abo mištoku. Ve vodženju zapšaha sobotu rano 8. zahaja so prúvania ve dresúrie a krotko potom ve jezdženju wokovo kelo.

0: Ruska hudba, vas vobuča. Dobre ranje.
1: Ja mam iluziju za posmilku zvoju, do kutnych mesočů. Zorčen sa přečelne, přičel svin na leče, sa strovi my.

Alicia Keš a Ladamras, što nas potom v přichodnej hodžine také zveseli. Serbský mužský kor Dylan napríklad.

0: Hello, Scabby, let it go.
1: Aj žonsk vos, jena gitara, akselofon, gusk, juskanja miestem a hotovo. Danska spiewaka Tina Deko, venazime z mie koncert w Lipsku. Na temu wot Brunicoweho regiona k zakitowanskemu miestnu, kajke je wujicze we Wužice, jeso čera we Lene diskutowało. Teno zastuperja zakitowansko wubjaka zjaska a nedešeho generalnoho majora Wujska Bije, dobíme byč přihotovaní na vojnu. Nemské vojsko plánuje však strážný bataljón ve Nedžichove, ve polských Boleslavěcach a nastane tam vůlke zakytovaníščo kraja USA s jménem Fort Trump. A je ve vůkodže so tůjšto hýba a moci so mobilizuje za zakytovanský pád. Je so tež vo zranených, vo mortvorečovo, haj vo vojne, na kotruž se hotujeme, abo v kotriši že davno sme. Bieše to čera z Džela Kytro čivo diskusia v Lene a Mati Džisvo, ki je po zariadovanju nekotre menina zapopadna.
2: Zo so te menina jara kontroverzne, a de se jen kusuboša zavira s tom, pojnenu bi prajč, kujžde ma niže praje, ale niče se šo praje.
3: Što vám napríklad strach činí?
2: Zase snáno přejára do jedno smíra, jedno šláda.
4: Aj, ja sem múdriša von, dokáž ja to tak vidím, že to za našu regionu je na šansa jo.
5: Za mne by to popohom jasné, že bude kontroverzné diskusie nastať, okáž je to jedna tematika, kýž vizor nejo tak celé jednoho. Also ja sem vizor tež za to, že som škýtame před tajkej situáciu, to je celé jasné. Ale što ešte mi dženca trochu povahova je tuto mit na to, što môže jen činč, že to docela nenastane, že môže jen takrec tuto diference mes tými krajami zase otvoriť, že so jen zase dojedno, že jen do diplomatie šinče. Tuto dybk so dženca docela nejo obrečal. To mi kus povahova.
6: Ja meniu, to je važne, za so informuje přes ekspertov, ktorýž v tým procesu nutska sú a tiež to rozsudy tvoria. Za ľudnosť sa došť, vy ste veci hýdak vidí, to je tiež normál, a tohle je to važne, za jen meso buriči.
7: Also jen jo putno, so sú tým minina Jara Šelakore, što ešte nastupa, što ešte mi, v osobinstve nekešine, svo zajn druje musle, se sobu za, no, jen tý hinak jemo vidí, od druhého steniša, a jo putno, so tla, môže im prajíč nekak posta, sú tým minina jo rozžilne, što ešte v Sovětsku nastupa.
8: Či referenča, Britku, mejachu, popoče Jara, dobrú fachovú kompetenciu sú tým Jara dere s tými prašinami obkáčali, ja som musel svojho môžu, že Jara dere čuť ako zariadovar, ja som mu přes tú dobu rezonancu Jara vecovi a celko nekáž, ja tu večer bežal do Jarine.
1: Veľene je čera niče 50 hostí na tému od Brunicova regiona k zakitovanskému miestnu, kajke je vujíče ve Vužice diskutovalo. V nadoku MIT Budešin a CDU skupinu Zahradnisko zjazka pri Kloštorskej vode je so zariadovanie organizovalo a prevedlo a Matej Džisvok je nekotre menenia večera zezbíral. 6 hodín štonače je.

0: A lube dzieci, net w otoczce, netko je czas za wasz postro.
1: Čeho dla? Kat? Što? Lexia, prosi so!
2: Puh, ta je dženca zaso kytro češka. Zaperlut, što maš dobole šo nutska?
3: No haj, zakujšte předmet zešjuki, mapy a lute kni.
2: Je nož derje, zo mam ja špin v pince šule.
3: Da máš ho nutska, što šinne netrebaš?
2: Haj, to poma. Moja toba zdavna nie je tajka češka, kaž tvoja.
3: Tajki špint bia vopravdže tež trebač mu.
1: Dobre ranje, vamaj.
2: Dobre ranje, Lexio. To dobiš mamu přesvědčič.
3: Aha, no haj, nemôžeš ty sa na noc neporečeč.
1: Kajki da mataj problém?
3: Moja šulska tobua je kuždeň česká kajš hevák nešto. Ale mama mi špint v šuli nedovolí.
2: Máš pře husto zapisky, dokež to mece nadavky pobrachuja, aby raz knia, aby raz zešiuk. To ju vizo mierza. Todla máš šo tam a sem nosič. Du smieš lepší poriadk, dostaneš ty špint.
3: Runie toho, byše přetežne mi tež mamine poslene svo.
1: Přejuči, zosači poradži ju o tem přesvičič.
2: Víš ty što, dženca poponju ja ti pokazam, kak ja svoje vice riaduju.
3: Dobra idea. Josefina, ste naša váha popromšče kupili?
2: Haj, chceš so vážič?
3: To budeš nedom vidieč. So, a horje. 12 kilogramov na váži. A ja som 36 kilogramov češki.
2: To bola váži cičinu to, čo sam vážiš? Lexio, kajke sú předpisy?
1: Ty meníš předpisy, što smie tajka tobova všetný deň vážiť, zo neby krybe tej dišča škodžava?
2: Haj, tute meniu.
3: Za to dáva předpisy?
1: Doporúča so, zo nesmie tobova viacač 10-15% váhy šúleria mieč.
2: Keľko smie to bola tadia byč?
1: No haj, když váži tady 36 kilogramov, nemiła tobowa ciesza hać 3,5 do 5,5 kilo być.
3: So, to szitko won wozmu. Ta prosna tobowa je tola hiszo 1,5 kilograma ciężka. Widzitaj?
2: To dla szak ta idea z tymi szpintami, Tadeo.
3: Dere, szpint je jedna możność. Abo zjace jem, to by była druga możność.
1: Ty menisz, gdyż so twoja waha zwyszy, smie to była potom ciesza być?
3: Haj.
2: To z twojej wału modlije tracz. Kiczo dże, gdy so dżęca poponiu zetka moj. Haj. Potom ci pokazam, jak ja swoju tobą za przychodny dzień przygotuję. Mały typ, pak hiżo nitko mam. Tu pełny album z tymi kopańcami kartkami. Możesz pak nitko hiżo wupakować.
3: Okej. Okay.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V Lenje je čaranje že 50 hosti na temu od Brunicova regiona k Zakitovanskomu mjestnu, kajke je v Ujiče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradniska Zerska při kloštorske vođe je sa zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrujem člone Zakitovanskog vubjaka Zvjerska Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korčik na prašenja vobedljakov a vobedljarjov odmovjavoj. Při milino vođe s vulkim napječom blisko Kostčic tu kvilu zanirovanske naprave prevedu. Kajže zdjeli rečnica zavoda Sachsen-Netze Nora Weinhold, štežore milino vodu tu kvilu znova vobabja, zo nebychu zerzavili. Z dobom prevedu nedom tež nekotre kontrole na fundamentach štežorov a je vedatem pađu uporedžeja. Milino vod ze 110 kilovoltami napječa veđe vod přepinanje ve kamencu hačke přepinanje ve zuborničce. Gmenska rada ve Bošicach je čara jednovosne obsamknula bydlenske dome ve vietruskim sydlišču předač. Tute je tedeša šamotunja konc postatih let vo sebe za svojich dživačerov natvariva. Po 1910 přenžichu one do obsedstva gmene. Dokež v domach předsomine ľudí bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruske bloky ze 125 bydleniami chce netko investor ze Badensko-Württembergske kupič. Za vobedlerio samich, tak veso nas stani rečo so přesto ničo nezmini. 6 serbskich modostnich v starobe 15 do 17 let vobdželi so tu kvilu na gymnáziu ve Vulkých Rydorecach, Nímsce Grosrönstov, na tak mienovanem DFB Junior Coach v ukupvanju. Od pondžele hač do piatka su modostni za to ze šulske vúčbe v usvobodženi, so bychu si zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. Ke teoretickému a praktickému v ukupvanju sluša, kak so treningu jednotky přihotuja, planuja a prevedu. 40-hodžinski kurs organizuje Zapadovúžijski koparski zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania príčiny vojenia na vitniku pola Kostčic přeco ešte traja. Kež policia na naprašovanie MDR Sakska zdžili, dobia najprv do vovu vitnika s pomocou krána delezač, hakle potom môža policajsci sledžerio so svojim dživom namiestne pokročovač. Miestem sú pri vojeniu spalené džile vitnika z okolných polov zezbierali, tak so hoči so přestrin zasa ratosce vúživač. Lieca konc mierca bie so na polu mies Kostčicami a zejcami vitnik do spône vúpalju. A to one bychu. Naše povest čekíš namakače dále na naše internetové strony rune takéž v našej darmotnej app Gishrika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slebro pokazal v Budešine dále 15 stopňov. Nekotre mročele vuladame na nebiu dženca, pak mimo suchovostač, přece zaso tež slunce vuladame a žive slebro te zaleze na maximálne 24 stopňov dženca a juce zmejeme s blakami potom hižo temperatúre hačke 30 stopňa.
2: Našim koncu dere beži, što je švobkat nastupa, to je přijetše dere do dženskniše srede, 17. junija, 4 po na posedmiše.
0: Serbski rozvoz.

Ličo. Stavizna vo krabače vabi, kož de leta sve ľudži do čorno kumca, što myslachu ľudža nede poprom vo takim mynku. Doho pačeše mynkustvo jako nečestne povanje, to zaližeše na tým, zo steješe mynčasto zvonka vieski abo miesta a s tým zvonka viesni abo mieščanske zromadnosti, a zo dobeše mynk tež na siatech dňach abo nedželach a samo venoce dživač. Nimo toho reskotace a klepotace zvuky myna ľudí šeriachu, husto bychu mynkojo tež dohodla nevo blubu ani dokež kazachu si jako mzdu za mlieče vieste podžel muky. Aj z dobom nužo tu a tam na to tukachu zase mynk viac do svojsko zakamlie a čemu poprom čistej. A tak se ľužo to a tamne vo potajnstvach myna povedachu, doniž sa mynky samokúzborské moce nepřipisovachu. Přes čož nastavachu poest, čekáš napríklad poest vo čornom mynku, čornom komcu abo poest vo krabače. Přichodná celá aktuálna stavizna vo krabače bude po takým sobotu za týdžen 27. júnia na tamnejším jevišču vidieť. Stojíš to srbským podielom a srbskými spevami, ka ešte ve srbským rozhlasu znano tiež již oslyšeť moli. A stojíš necha letušu staviznu skomžiť, ja sa pala nás vo posledné zastupné lištíky povapiu s pomocou mielku a kúzvorského runčka. Druze si znano tola vokovo krotko ponapodžuje, či ešte zváža nám svoje runčko tu přednesť. A hižo sče tež v mies potenciálnymi dobečerjami zastupných lištíkov za premiéru sobotu za týdžen. Máme menúci ešte 5 krot 2 lištíkaj za vás.

A ľube dzieci z nanosče čera tež pučuanski abo projektove dzień mili, dosče se je znano na nekajku horu zalizli, kýba šulske zarodže tam v tých rinkách pobili, nešto vúseli, štož môžete potom tež žnieč a zjesť. Aj truskalce však hýšče zravoja netkove júniu, a dež budže to lakonsti džina tak jara horco, tu kvílu maja v tojšto výkach melóny napšedajn, tež te cíle dobre z mažarské. A předroje te tež nesú em dokež maja, tak vele, poskytku.

0: Aj pošeli přes ves malič do bula kopač, na nekaj kovježu zalež, si skočku rajkač, abo s psom špacirom hič. Možnost, čo za rjane vodčastvace popolno je poprom zaručene, a při tajkim krasnem vedre vesela so nekoci netko hižo na svoj lečny dôl, abo tež na konc tydženja.
1: Rečni kučik, serbskim rozhlasu.
0: S doktor Anjo Pončovej.
2: Prosine so bliža, a s tem dovolove čas. Kujšte ma svoje predstave, kak chce svoj dovol přeživić. Či jeni vostanu doma, tamni proda džaso do cuzby. Nikoci knihuja se niđe hotelu v stvu, druze zaso lubuja tak mendovane ferien abo hotelanlagen abo ferienparks. Kak možeme k tomu najlepe sapse prajč? Nimske svoje anlage ma jara široki, a tež požičkone voznam, a nehodži so jednore do serbšine převožič. Dobime přeco obkječovač, vočo konkretne dže. Tak menujeme nimske grünanlage serbse najlepje zelenišćo. Čiž chceme vuzbinič, so možeme so tam dere vukodžovač, možeme je tež menovač vukodžovanišćo. Po tute mustrje bych tež tvoriva hotelnišćo, za nimske hotelanlage. Vezo funguje tež cuze svoje resort. Za ferienpark, abo ferienanlage, pak nebych prosine jako vukadžišćo za novo otvorjenku zava, ale dovol. Však chceme v tajkim parku reane dovol přeživić, a to činime v dovolnišću. Ale šo jene, dže a na kajke vašne vy, ljubi připosluhario, vaš dovol najradšo přeživiće, hač doma, fotelnišću, abo dovolnišću, přijo vam reane vočas svjace čas s vašimi ljubimi.

Netko ponželubi premiera, abo lebe prajne prinastacija v Voklecach, a celo po letošim plane steješe prinja ponžela pod motom Trikot, přichodno ponželu potom steje Ralbice na plane, a moto potom su 1960 leta. A što nosi v Oblecku so prašeč, když nimate starši džet a vokaničok mano o kamore, jena možnost by była napřikład humana, second hand wopkotka Šmajajon, ve Drežanach, abotež Lipsku, a nedom viacere Berlíne, tam napřečo Aleksandroplatz, abo napřečo namjestče Aleksandroplatz, zauješče nešto namakače poprom, přeco tam přijedu, abo přileča samo ľudžo ze skandinaviskih kraju, abo z francuskih, zo bychu si tam nešto nakupili, što ješ nie droje, a što ješ je cele po tutem vašnju retro. 7 hodin 22, 8 do na po 8.

0: jonake zakitovanskemu miestnu, kajke je v uječe veružice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradniska zjazka pri kloštorske vodže je so zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj miestrim, člon zakitovanskeho vubjaka zjazka Jens Lehmann a njedeši generalny major vojska Markus Korček na prašenja vobedlerju a vobedlerku odmovjavoj. Viac o teme zoniče za nekotre menšine. Při Milinovodže z vulkým napječom blízko Krosčic dokvilu zanirovanske naprave převedu, kajž zdjeli rečnica zavoda Sachsennetze Nora Weinhold, štežore Milinovodu dokvilu znova vobabja, zo nebychu zerzavili. Zdobom převeduja nedom tež kontrole na fundamentach štežoru a je vedatem pađu uporedžeja. Milinovod ze 110 kV napječa veže od přepinarnje ve Kamencu hačke přepinarni ve Zuborničce. Gmenska rada v Bošicach je čera jednomocne obsamknula bydlenske dome ve vietruskim sydlišču předač. Tute je tedy šaša motunia konc postatech let vo sebe za svojich dživačerov natvariva. Po džiatna čestu dživačesač přenžichu one do obsedstva gmene. Dokelž v domach predsomenie ľudži bydleše, buchu nekotre z nich v zajšich letach ižo zvotorane. Zbytne vietruske bloky ze 125 bydleniami chce investor z Badensko-Württembergske netko kupič. Za vobydleru sam mich pak, tak wesno nas das dani rytscher, so obschest du nicht schon esmini. Šest serbskih modersnih v starobje 15 do 17 let vopčili so tukvilu na gimnaziju v Vulkých Rydorjecach, nemsce Gros Rostov, na tak mienovanem DFB junior coach v ukupanju. Od ponžele hač do piatka su modersni za to ze šulske vúčpe vúsvobodženi, so bychu se zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. Ke teoretiskemu a praktiskemu v ukupanju svuša, kak so treningové jednotky přihotuja, planuja a převedu. Štoceči hodžinský kurs organizuje Zapadovúžijský koparský zjazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania příčiny vojenia na vietniku Pala Krosčic přece ešte traja. Kaž policia na naprašovanie MDR Sachska zdžili, dobia najprv vou vietnika s pomocou krana delezač. Hakle potom môža policajsce sledžerio se svojim dživom na miestne pokročovač. Miestom sú pri vojenu spalené džile vietnika z okolných polu zespierali, tak zo hoči so přestrin za saradosť zúživač. Lieca konc mierca bie so na polu mes Krosčicami a zejcami vietnik dospolne vúpaliu. A to vane bychu. Naše povestče, kýž namakače na naše internetové strony rune, takéž v našej dámodnej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slebro pokáza miestem 16 stopňu Budešine. Slunco, mročele, to všetko huladáme a to přes celý deň. Deň sa pak mimo sucho ostač a tu a tam, kýž prejne přece zase, co slunco pokáza. A deň sa hižo maximálne 23 stopňu zmieme júce s blakami, potom hačke cici stopňam žive slebo stupa.
2: Žáne vopka nepokyve za vás nemám tuž. Přijedšte dere do deň snišie srede. 4 po na po osmiche.
1: Serbský rozvoz.

0: Hej, Aninitz, přes rytka, so stała zoma my tu we studiu serbsko rozwosa najšela koryše skupiny ludzi, kocíž so za to zajmuja, kak to ju takle pola nas odbieži, kak służby odbieža, wusywania so planuja, abo tež hučba, abo kak so direktnie rano live tež tak cíž wusywa. Serbskim rozwosu miach my čera wopyt, šulere zwokle, co si wobladali, kak so to čini, nekocí z nich šak so sami doma tešižo vúspytaja v šulskim rádiu. A to la miacho šice roma, že zvúčarujú maj Madlenko Kupajnkec a Simonom Bjaršom tojšto prašenju. Na tute je i Monika Gerdesova odmoujava a smiežachu so pred profi mikrofónom tak rec tež raz vúspytač. Kak bychu oni svúchariu doma postruvili a kak bychu so sami takle predstavili.
1: Dobranie, ľubé džiči, jo je MDR Sabia.
2: Dobranie, vás vítam na dženstvíše vúsovanie.
3: Tu je riadu na pečení, ja bylu v oklecach a činím tej subu GTA Radio.
4: Bylu v horkách a moje najľubšie zvrjo je Nupava.
5: Ja mám peč Nupav.
6: Bylu v Haslove a mám rade Gone.
7: Katujku in Rika.
6: Tamo.
8: Haja ti jecham. Na Apollo. Pšine serbský baslíc.
9: Bylu v Biskecach a som jedna tlit stará.
10: Dobre ranie, ja šindu ze Spiskec a som jedna tlit stará.
11: Ej, vú ste dvojnikaj. V oblikati sovuj. Kúšte džin samsne.
12: Haj.
13: Sme rade na Pečien, v okličan šule, a sme si do Budišina dolečili.
14: V obvuku počvanska dňa sme si by za to vyupytali serbsku instituciu, serbsku rozosa.
13: A my sme si mysli rozos upytať, čo celé ešte zaujímavé za naše deti, za šulorio a šulorky.
15: Deti, kajo so vám podľa nás ľubivo?
16: Zubo!
0: No da, šulaké a šulere v okličanské šule sú nám čera přes ramio poladali a sú to. Tež sami raz vúspytali so před mikrofon stupič. A vás doma postrojič.

0: jednače menšinu do Wosmeche. Na temu od Brunicového regiona k zakituanskému miestnu kajke je vůvíče Vůžice. Je so čera veľenie diskutovalo. Téno zastupera zakituanského vůbielka zjazka a nedešel generálno majora vojska by, dobíme byť přijotovaní na vojnu. Nemské vojsko plánuje strážny bataljón Nedžichove. V polských Bolesławiecach nastane vůlke zakituaništo kraja USA se zmenom Fort Trump. Haj ve vukodže so tuž to hýba a moce so mobilizuja za zakituvanský pád. Je so tiež vo zranených, vo mŕtvych rečovo, haj vo vojne, na kotruž so hotujeme, abo v kotruž, kaž nekoci praja hižo dávno sme. Bieže to čera, zdžila kytro čiva diskusia v Lene a Mati Čísvauke po zariadovaniu nekotre menenia zapopadnú.
1: Zo sú tie menenia jara kontroverzne a desu jen Kusubuša zavira s tom, pojedinu bi prajeć, kužda ma niže praje, ale niče se šo praje.
2: Što vam, napríklad, strach čini?
1: Zase snano přejara do jedno smira, jedno išlada.
3: Hej, ja se mudriša von, dokaž ja to tak vidju, zo to za našu regionu jedna šansa jo.
4: Za mne by to popohom jasne, zo budja jo kontroverzne diskusije nastać, okaž je to jedna tematika, kiš vizo nejo tak celé jednova. Also ja sem wieso te zato so so my skitame przed tajke situaciju to je celé jasne. Ale što je mi dženca trochu povahova je tutu mit na to što može jen činč za to docela ne nastane za može jen takrec tute diference mes temi krajemi zase otvarit za so jen zase dojedna za jen do diplomatije šinče tutun dipk so dženca docela ne obriča to mi kus povahova.
5: Ja meniu, to je važne, za so informuje přes ekspertov, ktorýž v tým procesu nutska sú a tiež to rozsudy tvoria. Za ľudnosť húsa došť, vy ste veci hýdak vidí, to je tiež normál, a tohle je to važne, zo jen meso búrči.
6: Also jen jo putno, zo sú tým minená jara šelakore, što ešte nastupa, što ešte mi, v osobinci nekešine svo zajen druje musle, se sobu za, no, jen tý hinak jemo vidí, od druhého steniša, a jo putno, zo tla, môže im prajíč nekak posta, sú tým minená jo rozdielne, što ešte v Sovietsku nastupa.
7: Či referenča, Britku, mejachu, popoče jara dobrú fachovú kompetenciu sú tým jara dere s tými prašinami obkáželi, ja som musel o svojom kúže jara dere čuť, ako zareadovali sme mu přes túto dobrú rezonancu jara vesový a celko nekáž, ja tu večer bežal v jarine.
0: Veľenie je čaranieče postahosti na tému od Brunicového regiona k zakituanskému miestnu kajke je vúviče Vúžice diskutovalo. Na dolku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnisko Zjazka při Kloštorskej vode je so zaradovanie organizovalo a prevedlo a Matej Gisvalk je nekotre menina večera zezbíral.

No a ja som čipná, ač so ponapôdžujúči potom tla nechto na to zváži a nám ešte svoje kúzborské rúnčko tu přednese. Hej, sme však písomne jacero dostali napríklad znesvači dva skonie capských pázlic, jauhore, zvúšča a to miezdrujem tajkele jule, poskajče raz coko, muka raz dvaj cítalo, plincu na pečmi abo švôči boči nauce kúzvam si písanosť nalieča do duše abo tiež lipa sapska kúzvarska nesmienju nech moc mi dá lipka, liška, lilia pšemenco do niekoho, medla tiež do rozvosúnika. Hej, krokavé slín a hadžice ječ mu im ručile so pozúbia net, riane vietro přikadža a znano listčík do dživa dva a abrakadabra zimzalabim krabatúve rý, netko tu sem, znano ríka to potom tiež pola vás takhle. Vy môžete po napodžujúčich opola nás ešte dobyč zastupné listčíky za vulku premiéru potom sobotu za týdžen čornom komcu, kdež dževo najnovšiu, najaktuálnejšiu staviznú o krabače. A ja ešte mám, kaž prejne, bo na podžovečech, je tak daleko a te čistvošče vám tiež jac kroč praju. A ešte nešto, činky čanky, stute kanky, skús vám nešto, što ešte som mi zúbilo. Jako dječi zahrachme si túto scénu vo kúzbarju činko svahu, ja bych tedy snadno dževeč, abo tiež 10 let stará a nemôžu sa na kompletné kúzbarské rončko dopomniť. Simžno to tiež internete za tým sledživa a ladova, ale ničo nesem namakava. Ja neviem hižo, što je si túto scénu z celou umysliu, abo ju napísal, jeli so môže nešto pomáč. Kaž prajne činko činko svahu, abo kúzbar činko svahu, túta scéna živa dva ryka a započne so přeco z jeho kúzbarským rúnčkom činky čanky stutie kanky. Dyp, dyp, dyp, kakže dále. Snáno môže nešto pomáč.

0: V noci na nedželu je so ve vutach bola vojorec Češke vopkatnenje z božo stavo, tež my sme o tom však rozpravili. Tam by auto ve Kšivici runi von do Domsko zajivo. Jedna osoba je so Češko zranila a šofér namiestnenje z boža vudecha. A tam ve vutach Mateo je netko vulka vosebita pomocná akcia startovala.
1: Však jedna so pri tutem šofére vo Mečela grekského hostčenca tam ve vutach. Vulce znáte vom bier a tiež vobľubované a netko je domizniske dorstvo ve vutách takú crowdfunding akciu založivo abo startovalo. Tam chceďa vo sebe tiež svojbe pomhač, kak dále, že tam tiež za hostčenc tam zbieraja. Znajmenša pýtaja abo spýtaja 5000 euro naromadžič a tú kvílu je hižo přes 4170 euro na tuntun konto přes GoFundMe. Hej, romače přišlo a akcia hišče dále běží, so bychu tam ve vůtách trošku si mesu budeš pomalit tuto české situaci.

0: Kitovanskému miestnu, kajke je vujče veľužice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnická zvianska pri kloštorskej vodže je so zaradovanie organizovalo a prevedlo. K tomu staj miestrujem člon Zakitovanského vúberka zvianska Jens Lehmann a niedrejší generálny major vojska Markus Korček na prašenia vobedlerio a vobedlerko odmovialoj. Při Milinovodže s vulkým napječom blízko Krosčic tu kvílu zanierovanské napravy převedu. Kajše zdeli rečnica závoda Sachsennetze Nora Weinhold, štežore Milinovodu tu kvílu znova vobabia, zo nebechu zerzavili. Zdobom še readuja nedom tež kontrole na fundamentach štežoru a je vedatem páču vuporedžia. Milinovod z 110 kV napječa vedže od přepinanie v Kamencu, hač ke přepinanie v Zuborničce. Gmenská rada v Bušicach je čera jednovosne obsamknula bydlenské dome ve Vietruskym sydlišču předač. Tute je tedy šaša motonia konc postatech let vo sebe za svojich dživačerů natvariła. Podžiadna čestu dživy desač přenžich uvone do obsedstva gmene. Dokež v domach přeco menej ľudí bydleše, buchu nekotre z nich ve zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruské bloky ze 125 bydleniami chce investor z Badensko-Württembergske nitko kupič. Za vobydlariu samých pak, tak vjesnonost da stani rečo, so přesto ničo ne zmini. 6 serbskih modostnih v starobe 15 do 17 let vopčili so tu kvilu na gimnaziju ve vulkih Rydorjecach, Nimsce Gros-Rönstorf, na tak menovanem DFB Junior Coach v ukupvanju. Odponžele hač do pjatka su modostni zato ze šulske vúčby v usvobodženi, zo bychu se zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. K teoretickému a praktickému vukovaniu súša, kak so tréningové jednotky přihotuja, plánuja a prevedu. Štoceči hodinský kurs organizuje Západovúžiský koparský zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania příčiny vojenia na vitniku pala Krosčic přeco ešte traja, kajž policia na naprašovanie MDR Sachska zdžili, dobia najpredovou vitnika s pomocou krana delezač. Hakle potom môža policajsce sledžerio ze svojim dživom namiestne pokročovač. Miestem sú pri vojeniu spalené džile vitnika z okolných polu zezbierali, tak zo hoči so přestrin zasoratosce užívač. Lieca konc mierca by so na polu mies Krosčicami a Zejcami vitnik dospolne vúpalil. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače tež na naše internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slibro pokazave Budišine miestem 17 stopňu. Dženca zmieme tu išto svonca a tu a tam so nekotre mročele na nebyu pokazaja, ale dženca mimo sucho vastač. A žive slibro zalieze na maximálne 23 stopňu dženca a juce zmieme s blakami hižo mies 28 a 30 stopnými.
2: 4 menšiny po napo dživé Čeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Tak. Bola da mi raz, hač je so tola ište nikto nam, kao kiš nam nekajke kuzvorske rundško přednesce. Dobranje?
1: Dobranje.
0: S kima je reč o funcina Blanka Sapske rozvostu?
1: Rečiče, siš, to bi ja sam zvotrova.
0: Zvotrova, vitajče, kniže Cižo. Na da smo mu neke pašice čipni na vaše kuzvorsko rundško, vršče najdlije čas mil so s tem zabirač. Je li ceče, na da? My słuchamy.
1: Jero, marom, dyrdom dej, ve kurjawie so zubity, jak rabat duszny kadla, przed swam swoją ruku poskiczam.
0: Hej! Na to pak szczęście uprodzie czas brał nitko za to, abo? Kaj te rączko nastało? Poskajcie, kaj te rączko nastało?
1: Tyle spontánně, když te představeno ty říká a má ze Skurjevu činč, jsem něco ze Skurjevu napísal.
0: A proč raz, že vy dvě, že raz tam čornem komcu byl? Já mi no někde na jenom takým představením?
1: Also, my jsme popam nímale kůži leto, ale my jsme před cílmi čtyřmi letami dva raza uvostajili, když se to nám jace nejo celé tak lůbivo, ale te posledné dvě leče zu der Pschätzsteiner Jahre, also wohlgottne Billy.
0: A kaj schreckaschak budget ist, der letusche Jahre wohlgottne ist, ne Mensch, ein totake Dotto, zwischi wotoch, gisch noch so immer noch nicht, keiko Probo, Pola, Datsch, Schli, aber tam se dojeli, keiko smimmö, tisch sonneli, budget, teiko, sapsko, pudla, kaj snano tisch, hischo, seischwim letsche, aber pschät dwemal leto mal, poteik jem krabat, možno zase tež vy tam v občiliče kněže cižo. Šta dženca ště na planisty?
1: Nikle jsem nadživé a šibonu pojedem si do syna zvobročit, že se čora s deščom namočivo.
0: No, hojto změče nikde přichodných dňách najrinče lečo. Pon pa kec domoj.
1: Dalibo, hej, ďakuju.
0: Da meče so rene, a vútromne džak, so šte zvonil, meče so vám tež. Bože mi, a veľa vesela pon, čo mnom komcu, jeli klopve.

0: Sarski nakupovaš. Popšem, bedelo to v sarskem sedlenskem rumnje normalita bøš, ale to nejo. Ale kšac po kšac se nieco na tom zmenio v Gogoloje, v tamnem Lausitzpark, v Užiskem parku. V tom nakupovanskem centrum je su gano ten celý mark dvojorecne utoflovali a môj kolega Luka Golinski jo tam ninto raz nakupovat byl. A ja mám jogo ninto ho v studiu. Vítaj, Luka.
1: Dobre, želím.
0: My, co mi ninto vežeš, co sú tvoje nazgonienia byli? Kak si zaušim na tú ideu prišiel tam v Gogoloje nakupovat hoš?
1: Ja, also zelo transparentnie gronione, nie som bol predne raz tam, ale drugi raz. Ja som dotogo už raz prípadne tam v tom markkaufje tam bol. A ja som bol, musím groniš viegen prechvatane, to jedno je tam vížeš, zelo samorozmejúce tam všakno na nímsky a na serský. A som sa pomyslil, jo, cokoľ dla popšujem nic. Also za mňa je to samo snáš píčku emocionálna vec, bo ja nie wiem, jetzt som ja wegen, wegen dobre Rezipient, za taki Marketing bin, ale to bo gerade coolna wiec, to einfach wiesz, aż to serske, jo cało samo rozmijuce takie prezentne tam. Jo, tak jo ta idea bym przyszła, z tym niekak żyłaś, a jan przynosk ugotowasz.
0: Genau, my musimy gronić, to ja poprzem recherche była za Jan Przynosk, za nasz telewizyjny magazyn Wóżyca. To groni, gaż co się luku pen wierzysz przy nakupowaniu, może się przyjdzie sobotu Wóżycu zaszaltować, ale co się ty pen dożywił przy nakupowaniu?
1: Jo, ten raz som kšeo napšadu na to pičku gledaš, lec jo to možno celo v serskej rece tam nakupovat iš. Also nic jano to nímske citaš, a pen při tom pičku na to serske teke gledaš, ale napšadu se koncentrirovaš na to serske utoflovanie tam a jadno rie se s tým žiavaš. A ja musím groniš, ok, píšku šeško jo bo, dokoláš to nímske jo viegin veliký tam také, ale niekak jo to jožo švo. A ja som samo na oknu pen také nové vokáble, abo svoja, ako do toho zaužím nie som znal, dokoláš nie som to užoval, dokoláš nie som musel to užovať, niekak nie som miel gožbu za to. A napríklad také nieco ako přeoblac, až je to jadne umklejde, to einfach nie som viežel, dokoláš co godla. Ale jo, co godla popšam nic.
0: Mm-hmm. A hüschi nieco, also te seževidva se šikne znau?
1: Skoro jo, also tam jo ešte bolo také nieco ako artikle za domácnosti, myslím se. to také do toho nie som znau. Ale vace, také vece ako vino, zaviše, ja to znajom. Abo sad, abo zelin, také to je so skerý také standardové vokáble.
0: Aha, okej. Okay. Also bitte, Gronio, až má také dvojorecné utoflovanie užitk za Serbo?
1: Jo, also zaviše môžeš sa tam prašaš, jo to nento také unique selling point, also také nieco ako dej byš jednorazne, aby kupce prišli. A k tomu ja nento nemgu nic Gronio, štokoláš ja sa tam také neuznajom za marketing. Ale to by mogao nechten zaviše také kritické vížeš, až dej to penjano za to byš, až majú viece kupcov tam. Ale ja musím juž groniš, až to serske jo vížeš v zjavnem rumie, to nemusí byš jano tam, žož napríklad také utoflovanie jo napšal dokázen. To by dejal popšal byš šuži, dokoláš serske lúže o teke šuži živé sú, a te teke šuži du, teke do supermarka napríklad. A jo, ja mám to popšam za viegen vážne, až jo to kradu, also až jedno, jo to jedna vec, ako, jo, ako, im vížeš, jo, also, až nejo to jano tak, jo, te Serbe, te sú o teke niekak živé, te sú o niekak, ale nímska rec, jo, ten absolútny standard, a šikno jo na nímsky, a te mogu ga teke šikne nímsky, pejedaš, cogodla by ga dejo byš serský, ja to tak neviežem, ja myslím se, cogodla ne by dejo byš také serský, dokoláš ojo serský sedlínsky rúm.
0: Sýte v Marku Lúži z Makau kenš sú k tomu nieco gronili? Also, kak to na nich statkujo?
1: Also, ja nioknem to zu viele spoilerovaš za Přínosk, za vešče, ale jedno rejtne rozkrono sme mieli s polskými kupcami tam, ako nie sú kšeli, nen to prize kamere pejedaš, ale sú gronili, až majú to serské za viegen vážne a za rejtnú rec, a sú sa také viaseli, až magu viele rozmieš, a až je to eben podobne. Ten kupci opäť v kojencu také gronil, pán je švietne. Také nieco ako vešče wer liet's nicht? Also, dann sind sie wirklich in Versalio, denn ja, bo Fan, Tecke, Sars, war Muslim, so, ja, kack.
0: Popscham, be Mogabo, WC, takich, Marco Büsch, wer wo jetzt, aber?
1: Ja, also, Popscham, schöckne, tobe cool, nebo.
0: Rozpšava vet nakupovanskiego eksperimenta hovochoše bosu Luka Golinski jota bylo. Wenn ja bylo v nakupovanskem centrum je Lausitzpark a jotam opitau naserski nakupovaš. Celé přínosk tomu vížišo tu sobotu v našom televizijnem magazíne Vůžica 20 minutu po jednok ve Bramborskem kanálu RBB televízie.

0: Prešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebuski žišeci musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a Vielevice. 20. júni vedvejú do 6. na RBB javišču ve Puškinovem parku. Siarski svieženor dojo prezentirované ved siarskego programa.
1: RBB, siarski program. Siarski program.
2: Jo, a na siarskem svieženiu dajo te drie nejlepše mlince. A te pšidu ved uknikojskeje firmy Dolnosiarskego gymnázia a te ukniki zbierajú s tým peneze za svoj abitúrny bal. My špendirujeme vám jaden taký mlinc na svieženiu, gaž se nento planas meldujošo a na pšašanie ved te gronijošo. Kúšte žijen až do pietka hyšči, mašo k tomu šanzu. Jo, a predne vaše ved te grono dobytňo. Žinca, nejo to pak gödanko, ale vy myšošo nám jednorie vašo meninje groniš. Pšašanko, co jo za vás to redne na serskem svieženju? Co jo za vás to redne na serskem svieženju? Gaž nam na to vote groniošo kiva vám linc na serskem svieženju, sobotu hove mistče. To jo ta dobra povesť, a dalšne povesťči z mio pomúzice moja kolegina Stefani Krautzoic. Ale hohešči raz cysva našogo hendia.
3: Vedkos, Pšašanja, píšte nám pet 0151 11 8 6 5 RBB,
4: Serský program.

0: i ta za to lieto. Bžez toho dovolenia nestoje peníze k dispozícii, kroni casnikárska pojedáka Konstance Kubova. Ka vedú jo i ta dovolené, neovieste. Negliedajúce na to, jo možno se nadali přizaviš za štipendium. Tožo až do 15. septembra. Popšaum dostanú štipendiaty kúžde miasec 500 euro ved okresa. Za to sú se zavizali, pe štúdium je nanemeni 5 let v okresu Selsku úcbu podávaš. Naulos pred k miaseca jo Luisa Frülichoj svoju praxu v obsedných Birkoach vytvorila. Prítne přichodne mamy sú si južo přizavili a prítne přigetovanský kurs južo bieže, kroni vena selskému programoju. Luisa Frülichoj pochada z Bieleje Góry a jo akle to lieto obsamknula ukublanie na babku. Vena přebežujo ženské a familie do a p porožinju a pibitujo teke kurse, kak gele nosiš ve plachše. Frülichoj jo krádu zvezana ze selskými vesnými tradíciami. V internete pokážu se v selskej drastvě. Sama jo pilsku rec nauknula. Také v druhých plošenských místnách dajo babky například v Lubině, Lubnuje a Vetošuje.
1: Jadro.
0: Verdu jo geruco. To žínca ještě tak nemarkujeme s maximálně 4 a 2 gradami. Za to přižo leše, bytše s pelnýju mycu znak. 8 a 20 gradu gronita připuješ. A pek půžo ušej 30 gradu. K tomu mix mrokovu a slunca. Pek přižo s naš čochu dešča. Ale drej nic ve okresu Dubja Blota. Tam ve činsajšnego plaši vanovajnský stopjen styrí. Gledaj šo se prit, kaž šo duce ve gelech.
1: RBB. RBB. Serbský program. Tam sume je vjasela.

0: Sme žiži byli. No, nic za žiži, ale za modostnych. Jo myslone nasz Možinski magazin, a ten stoj wicze zase na programie. Teme ma Jakob Pridichkeit za was.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej, ho a witajcho. Na nowy Bubak. Ja som váš moderátor Jakob Pridichkeit a man. Som mio leše nieka kynace vyspomnešu. Zavest, že nie som jadnočky byl, keinž jo dostal šok v zajžených dňach a týženiach, gledajúce na vietro-app. Při žaseš stopniach v júniu na živo. To definitívne nie jo stojavo na moje 2006 a 2006 bingo kart. No jo, nientoga južo viele lepiej ugleda a možo se při samým zase obšeškaš, až jo pšeliš šopo. Aby se pšauje na goru co cát leta přigotovali, pomagame vám sebe se frušnými přínoskami. Pasujúce klešu. Aby v dovolu v Ukraju doplne přesratne nebyli, se upošijo přece zase sebe nekotare základne znajobnosti. Miestne je rece přisvojš. Togodla svišeme víče ako predne přinioskvet Karolín Kühne. Vena Josip Šašava togodla modeluže cuze rece uknu. Jej úsledky víče. Nejpojšče niento jo kúšte sobu dostal. Kopajnca WM v Kanadže, Mexiku a USA jo statuava. Nemské mústvo jo mogalo svojo prietne gráše net krotko a svodko z 7 jadem dobyš. Při tom úsledku, že startujú vielicne dopomneša. Informácie v národnom mústve, vašich přešenikách a svetovom mejstvarstve poušetne dostaňošo víče v tým jo. Mimo toho svišeme zase Johanu Šernigojc. Vena se stará v trebne ochvočenie v výčejšnym ústčovaniu. Teke, gaž, koktejc a lešie nekak gromaže pasujú, mežo alkohol na svincu píš čachotne byš. Až lešie teke bžes alkohola super funkcionirujo, pokazujo Johanu z jej Litchi Breeze mocktail receptom k uprobirovaniu. Jo, to šo víče. Petakem zašajtušo váš.